Se é bremme nacht mar nach me gén untaach go untas a go fir le de fát is go mark ísmit iné a na focail bremme nacht ar dá beidir 8 míle nóide a ga chu a déir